0: pstrocici a pstrosačaty, pstrosi ulici.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Rádio Spin.
1: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín. Každý den je voden mín.

Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio Spin je jediný rádio.

Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

teďko mířím ze Štrosu do Bajku a uvědomil jsem si, že to nejdůležitější na světě je kalba, potom je kalba a tou poslední věcí je kalba.

0: Radio Spin.
1: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín. Každý den je voden.

0: Spin Talk.
1: Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to taky jako fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, kombinace Rumburka a Šluknova, takže to je jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reálně, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těch hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
2: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
2: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
1: Jo, to nám to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
2: Dnešním hostem Spin Talku byl Řezník. Jeho aktuální díl hry Život není krásný, poslední exekuce, je venku od čtvrtka. Dneska večer to kompletně celý proberem. Těší se na tebe Roman Jakub.
0: Radio Spin.

Radio Spin. Já jsem pentanel míchaný z DMT, rozený vrah a PIMP, po mně s servou stovkou AMG, respekt je vždycky.

0: Fine Radio.
1: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
2: Radio Spin, Death Dabo. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s dabou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
5: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
6: Přeju ti pohodový večer, máme tady další květnový pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší repový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, no a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, no a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Loučíme se s Gufrau a Marie April a jejich trackem Nezvládám. Super pozitivní pecka, energická věc s takový alternativní

No a rozloučíme se i s Viktorem Kalem a Liferem. V hitparádě jsme tady měli track Víno. Viktora Kala známe z projektu Boyband, který je vydal právě s Gufrou. Pomalu teď začíná spolupracovat i s dalšíma lidma na scéně a já osobně jsem strašně zvědavej, kam ho zavedou další jeho kroky. Dneska už

0: No a můžeme se na to teda rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady máme Maniaka s trackem Street Dance, track z alba Stream Tape, který celý vznikalo v přímém přenose před zraky fanoušků, kteří tak měli i možnost ovlivňovat a zasahovat do té samotné tvorby. Opravdu unikátní projekt tady na naší scéně. Maniakovi v tomhle prvenství už nikdo nevezme, ale schválně, jestli se do něčeho podobného pustí ještě někdo další. Tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

0: Hitparáda Spin Fresh Hit.
1: Na 12. místě si tenhle týden slyšel Iza s trackem Hip Trust. Beat tady dělal nejnovější člen labelu Million Plus KK. Mimo jiné k tomu vzniknul taky super dvojklip, kde je i track Type Beat. Dvě vlastně úplně odlišné věci, ale společně ladí skvěle. 11. Tady máme Nick Tenda a Nobodyho s trackem Perfect Trip. Pořádná party pecka, sample tracku Like G6 a sedlo si to opravdu hezky. Nick Tendo taky tenhle týden oslavil 10 let od doby, co vydal první track, neskutečná cesta, no a osobně doufám, že nás čeká víc společných počinů ve spojení právě s Nobodym.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

0: Spin.
1: Desátý místo, tady je Rest s trackem Voden míň, skvělej beat a klasický hluboký text od Resta. Rest teď vydává ven jednu novinku za druhou, tak snad je to předzvěst nový desky. Mimo jiné se teď objevil třeba i na nový desce od Pasti, která nově patří teda pod label Ty nikdy.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
1: No a nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Mata 213, vystudovaný výtvarník, který tady položil základy pro novou alternativní scénu. My tady máme track Se spálil s Marie April, text, kde nám dává Mat nahlídnout pod pokličku života úspěšného muzikanta, že to nemusí být vždycky úplně med. Taky sample tracku White Walls od Macklemora, no a pecka je na světě. Tak jdeme rovnou na to, první dnešní novinka Se spálil.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.

0: na Spin Fresh Hits.
1: Na devítce je Nobody s remixem na track Talk to Me od Sary Rikasa Iza. Banger sám o sobě, ale Nobody z toho udělal ještě větší party pecku a live na nějakém mejdanu, třeba na Nobodyho ediktu, to bude fungovat naprosto skvěle. Osmička, sem se vlastně posouvá Rook, který nedávno vydal desku Čaj o páté ráno. Ačkoliv je Rook na naší scéně už dlouho, tak je tohle jeho první solo deska. No a musím říct, že se to fakt povedlo. My tady z tohohle alba máme track Než to bylo cool, track, který tě zaručeně rozhejbe. Takže si to jdeme užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který můžeš rozdávat vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
0: Radio Spin.
2: Hey, what's up? This is Jay-Z.
3: Yo, this is Kanye West.
4: And we are JLS.
5: And you're listening to Spin.
6: Hey, we're Maroon 5.
7: It's your boy Neo.
8: Yo, check this out, y'all. This is P. Diddy.
9: Yo, what's up? This is Usher.
10: Yo, this is Wiley.
11: How you doing? We're The Script. And you're listening to Spin.
0: Radio Spin. Nejvíc repu v republice. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.

bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne?

0: Nekorektum utrum zmetkum.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Sedmý místo to berou Prago Union s trackem Nekorektum, který se objeví na stejnojmenný už desátý desce Prago Union. Doporučuji si poslechnout Spin Talk, kde je o tom řeč s Katem. Tahle deska vychází už 29. května. O cover se tady postaral malíř Přemek Ponáhlý. Jehož vizuál je s Prago už neodmyslitelně spojený.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
2: A máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je od Řezníka, je to track Poslední exekuce, což je vlastně soundtrack k Řezníkovo stejnojmenný videohře, kterou nedávno vydal. Super adventura s typicky řezníkovským humorem. O skréče se tady pak postaral DJ Flux. Takže si to jdeme vychutnat. Druhá dnešní novinka, Poslední exekuce.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

0: Parada Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Na šestém místě máme novinku z minula, a to track Vítězný oblouk od Maniaka, track z deluxe verze alba Stream Tape, takže i tenhle track vznikal live před zraky fanoušků. Maniak teda nejen, že za 10 dní stihnul udělat celý album, ale taky deluxe verzi, a to si opravdu zaslouží klobouk dolů. Dál nás čeká místo pátý. Tady je Smek a Bruce, který vydali track Warriors. Bude to taky track na nový desce od Smeka, který bude vycházet v červnu na jeho narozeniny. Za mě tohle spojení češtiny a angličtiny hodně v pohodě, tak doufám, že se v tomhle duchu ponese i celá deska.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo páté.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřál

0: Hada Spin Fresh Hits.
1: Čtyřka. Sem se posouvá Paulie Garant s peckou Evoluce Haranta, kde se Paulie poohlíží za svojí kariérou. Tenhle track poslal fanouškům jako takový poděkování za vyprodaný Fórum Karlín, kde Paulie začátkem tohodle roku oslavil 20 let na scéně.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
1: A máme tady taky rubriku Flashback. Tentokrát se vrátíme za Katarzí, protože ta bude za týden vydávat novou desku. My se na to už pomalu naladíme a dáme si track Vidím to, jako by to bylo včera s Vladimírem 518. Tenhle track vzniknul jako soundtrack k filmu Bod obnovy, takový český sci-fi. No a když se tam tenhle track nakonec rozezní v titulcích, hodně silný moment. Tak jdeme

0: A teď už bronzová pozice, sem ze zlatý příčky padají Filip Konvalinka s DJem Fatem a to s trackem Co se děje. Je to taková hravá pecka, objevila se i na albu Dvě mouchy jednou ranou, album, který vyšlo vlastně včera a je to pořádná boombepová nálož, rozhodně doporučuju poslechnout.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo třetí.

Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brak. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se hudba děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer

0: pozice jsem se díky vašim hlasům dostali Prague Union s trackem Zase ty lidi, taky věc, která se objeví na nový desce Nekorektum, to opět potvrzuje svoje lyrický skills. Celá už desátá deska od Prague vychází 29. května. No a teď už vítěz, tím se dneska stává PTK s trackem Kempači a Yachiru s Karakoram DLC. PTK tímhle DLCčkem tak jako zakončil tuhle jeho Karakoram etapu, která teda hodně vyčnívala, musím říct. PTK tady dává spoustu odkazů na videohry, anime a já jsem zvědavej, s čím přijde příště. Takže gratuluju, užij si dnešní vítěznej track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin. Peace.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo první.

Jo, jo, tyhle slaďárny po ránu. Ta-da-da. Ladíš rádio Spin za Majkem Krištof, dobrý dopo, milí spineři. Máme tu sobotu 23. května, svátek má Vladimír. A to si myslím, že je jméno, pod kterým se musí zákonitě ukrývat alespoň jeden člen tvý domácnosti nebo kamarádstva. Takže mu určitě nezapomeň popřát. My tu máme hudební víkend, kde se dneska a zítra budeme zaobírat jedním týpkem z Brna, který je na beatu pěkný maniak. To je taková hádanka. A krom toho mrknem třeba na to, kdo se přidal do beefu mezi Hugem Toxem a OG Pávem, nebo si zahrajem na tvoje přání. Klidně volej už teď, já jsem solidně nevyspaný, ale nastartovaný a plný energie ti cokoliv zahrát, takže 210, 32, 30, 30 a nebo voiceovky v apse, těším se. Pojďme se ještě v rychlosti mrknout na to, co nám dělá počasí, a to vypadá, že dneska bude naprosto fenomenální. Po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 16 stupňů Celsia. Po celé republice taky vidím, že tady máme hezky polojasno, skoro jasno, dobře. A jediný, co nám to kazí, tak je Liberecký kraj, kde je momentálně hlásí zataženo. Každopádně ta teplota dneska půjde vejš, a to po celé republice místy naměříme až 27 stupňů, tyjo, že by to bylo léto. Kdybych se mi moc, tak pojď ke mně blíž.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Dohrál nám Dr. Dre a Snoop Dogg a já tu mám první přání dnešního dne, který zaslouženě patří Davidovi, který se mi sem dovolal chvilku zpátky.
1: Tak dneska si budu přát písničku. Tak nějaký nejsprostější rap, co tam máš, mě nevadí, že tu vypípaně, ale nějaký prostě nejsprostější rap. Mě a tobě do studia.
0: Super, Dave si poručil ten nejsprostější rap, který tady mám. Tak já jsem zapátral v playlistu a vlastně první, co mi upoutalo pozornost, tak byl MC Gay na featu Rest a písnička se jmenuje Tvoje holka. Já si myslím, že to je obstojná věc, protože MC Gay s Restem tam vlastně 2 minuty a 44 sekund jenom disujou něčí holku a myslím, že to si Dave přesně užije. No a pokud si ty chceš užít nějakou písničku na přání, tak 210 32 30 30 a nebo přijímám voicovky do naší

0: Spin. Ladíš hudební víkend na rádiu Spin, Krištof s tebou, a jak už jsem týzoval, tak se podíváme na zoubek Maniakovi. Já jsem tohoto týpka zaregistroval poprvé, když se tehdy beefoval, a s kým to bylo? S Maratem, mám pocit. No a od té doby na mě vždycky jen tak vyskočil v podobě jednoho, dvou tracků, takže já se těším, až si je dneska všechny zase připomenu. A začnu rovnou jednou z nejčerstvějších novinek, a sice trackem z alba Steam Tape, super projekt, kdy se Maniak zavřel do studia, streamoval proces výroby alba a mezi tím si tam zval hosty na feety, a tady si přizval Koky z Milion Plus a musím říct, že jak je tohle spojení nečekaný, tak vlastně o to víc mě baví. Písnička se jmenuje Offline, tak doufám, že si ji užiješ. No a ještě víc, co mě baví, tak je další song, na ten jsem fakt natěšenej. Ten se jmenuje Matroš s Vladimírem 518 na featu a tohle, spinneři, to je za mě fakt banger. Jak ten track, já nejvíce zbožňuji, jak se tam v půlce začnou střídat pořádcích, tak i ten klip, o který se postaral Vítek Hradil a který si určitě dej.
1: Radio Spin, dvojitá dávka poctivýho rapu. To je Černý kůň z Brna. Maniak. Po celou sobotu a neděli Éteru Rádia Spin.

0: think not. Why be a king when you can be a god?
1: Rychlá doprava na Rádio Spin, co se regionu týče, ty jsou zatím úplně bez kreše. Jediný, co tu vidím, je, že si počkáš asi 10 minut v Brně na Porgesově ulici. Snad to čtu správně. Přesunu se na dálnice, tady už je to trošku horší. Klasicky si počkáš kolem 10 minut na D1 za Brnem směrem na Vyškov. Kousek dál na D1, je to asi 150. kilometr, tak tam si počkáš dokonce 20 minut a poskakuje taky D6 u Rudný, tam je to zhruba na 10 minut. No a co se Prahy týče, tady si počkáš na Lipský u letiště cca 10 minut.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.
3: Yeah. This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby.

0: aplikace.
1: Je to tak, já jsem tady poprvý za dnešní den prošmědil apku a našel jsem voiceovku od Terky.
2: Ahojky, ahojky, zdravím všechny posluchače, dnešní sobotu, já jsem v práci a chtěla bych prosím zahrát Grey Safe. A bylo by to pro všechny, co dneska pracujou. A pro mýho přítele, který možná asi ještě spí. Díky, Terka, papa.
1: Terko, ahoj, díky moc, že jsi poslala voiceovku. Posílám ti tam Grey 256 s písničkou Safe, aby ti to rychleji ubíhalo. No a posílám to, ač neraz teda i přítelovi, no, do postýlky. Kdo spí o 9:30 v sobotu? Já to nechápu. A jak mu závidím.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Krištofem.

0: Špin komisař Rep v ulicích republiky.
1: Psalo se úterý a náš spin komisař Rep vzal svou uniformu a vyrazil na obhlídku. Tentokrát to mělo opravdu daleko, protože jel přes jižní spojku, Barandovský most, až na Zbraslav. To hledání měl prý celkem jednoduchý, takže pojďme si pustit Matyho, co na to řekl.
2: Už jsem tady na Zbraslavě, máme tady vítěze a hele, já jsem to měl hrozně jednoduchý, protože jsem jel jenom kolem autoservisu, hrál tady spin na plný pecky, takže jako dneska jsem to měl fakt mega easy.
3: Pecka, no tak Radku, gratuluju!
2: Ahoj, děkuju.
3: Tajgry jsou rozdaný?
2: Hele, jsou a už mám jeden odevřené a usídávám.
3: No tak bezvadný. No a prosím tě, to mi ještě pověz, jak často nás posloucháš?
2: No každý den od rána do 6. Jo, a potom ještě, když sedneme do auta, jedeme, tak v autě znova.
1: Těžko říct, kdo z toho měl větší radost, jestli Vicky nebo tady Radek, ale řekl bych, že trochu víc Radek, protože jakmile se toho Tigra otevřel, to je jasný, on se prostě musel těšit. Já se mu nedivím, ty Tigry jsou fakt dobrý, já jsem je tu testoval. No a pokud i ty chceš Tigry, tak ti mysteriózní hlas řekne, co pro to můžeš udělat.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program zavináč radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj.
1: V rychlosti se mrkneme ještě na počasí, to zatím vypadá velmi příznivě. Po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 19 stupňů Celsia a po celé České republice máme skoro jasno až polojasno. Trošku nám to teda pořád kazí ten Liberecký kraj, tam je zataženo a mírně i Královéhradecký, tam je skoro zataženo, ale dneska to bude mnohem lepší, protože i v těchto krajích ty teploty vystoupají až k 25, místy až k 28 stupňům.
4: Spin Radio.
5: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned, oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
0: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna.

0: jsme Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Sedím v Barceloně, páje unikóny, písek moře, more, neptej se mě, co je.

0: Máme tu další přání dnešního dne a já se rovnou na začátek musím omluvit. Já jsem totiž nechytil tady jméno tohoto spinnera, který se nám sem dovolal s přáním. Ne proto, že bych na stará klona byl jako nedoslýchavý nebo něco, jo, ale no posud je to sami. Ty krásný, ty to máš ale strašný fičák, nejde nic slyšet.
1: Jo, počkej, tak já zastavím, já jsem na
0: brusky. Jo. Zjistili jsme, že tady náš spinner nám volá přímo z bruslařského výkonu. A chvilku to bylo super, jo? On zastavil, pokecali jsme, já jsem se zeptal, co chce zahrát, a to jsem ještě chytil.
1: A vyla jsi mi ta Miami.
0: Vyla jsi mi ta Miami, tak jsem to tady našel, hodil jsem to do playlistu a říkám, no jo, a komu to pošleme? A v této chvíli se náš spinner znovu rozjel.
1: Ale všem spinnerům, všem menším tipsům na TikTok streamu, co mě podporujou, tobě do rádia, všem klikým dětkem, všem, co mají rádi Radiga a na poslední českým hokejistům.
0: Takže kdybyste tomu náhodou nerozuměli té poslední části, tak je to pro všechny spinnery, pro všechny, kteří posloucháte Radio Spin každý den, pro mě do studia, a že to Radio Spin máte ladit i v noci. Tak nějak.

0: Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to je takový fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, to je kombinace Rumburka a Šluknova, tak je to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reálně, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těch hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
1: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
0: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
1: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
0: Jo, to nám to nabluval ze 6 let zpátky, jo, to bylo. Jo. Ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
1: Dnešním hostem Spin Talku byl Řezník. Jeho aktuální díl hry Život není krásný, poslední exekuce, je venku od čtvrtka. Dneska večer to kompletně

0: Stále posloucháš Radio Spin, hudební víkend v plném proudu, Krištof za Majkem a před náma Double Maniac. Tenhle ten týpek si k rapu našel cestu skrz rap battle, legendární je třeba jeho battle s Johnem Machetou. A myslím si, že tohleto freestylování ho vysochalo do takové rapové formy, kterou jsme mohli vidět třeba, když živě nahrával jeho album Stream Tape. On to vysílal na YouTubeku a nechal tak diváka nahlídnout pod pokličku tvorby rapového tracku. A nejvíc si troufám tvrdit, že z tohoto alba bouchl track Street Dance, který tady na Spinu hrajeme poměrně často a který baví i vás, proto ho tu máme jako první věc. A druhou věcí bude společný song Oriona, Maniaka a DJ Viče Život ve hvězdách. Orion je tam ikonický svým hlasem, Maniak sekunduje bravurně a DJ Vič to je prostě záruka kvalitního beatu.
1: Radio Spin, dvojitá dávka poctivýho rapu. To je Černý kůň z Brna. Maniak. Po celou sobotu a neděli éteru Radia Spin.

Rychlá doprava na Rádio Spin, co se regionu týče, ty jsou zatím pořád bez bouraček, ale počkáš si. 20 minut čekej ve Valašském Meziříčí na ulici Rožnovská, 10 minut to bude při výjezdu z Benešova na Prahu. Co se dálnic týče, tady si klasicky počkáš kolem 20 minut na D1 za Brnem směrem na Vyškov u Tvarožný. Kousek dál na D1 měl by to být kilometr číslo 150, tam si počkáš dohromady 20 minut. Poskakuje taky D10 za Mladou Boleslaví, čekej tam zdržení 10 minut a v neposlední řadě je jižní spojka, tam opatrně u Skalky hlášená je nehoda a díky tomu si tam počkáš taky zhruba 10 minut. Co se tý samotný Prahy týče, počkáš si na Lipsku.

0: u letiště cca 15 minut, kousek dál za letištěm 10 minut a na Cínovecký na Střížkově 8 minut. Jo? Do auta to dneska bude chtít svačinu a pevný nervy, tak opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spin.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Máme tu další přání dnešního dne a tentokrát mám radost, protože bude narozeninový.
1: Prosím tě, nech mi zahrát plně písničku tam do ostrova, do toho zajetí na Haštírku, oslaví narozky 38. Hektor jednou to bude mít. Děkuji ti.
0: Je to tak. Přejeme hlavně Pájovi, který slaví 38. narozky. Pájo, všechno nejlepší, hlavně to zdraví. Posíláme ti tady s kámošema píseň od Hektora a DJ Viče. Jednou to budeme mít. Jak pro tebe, tak pro kluky, se kterýma tam felíte. Užívejte.

0: Rádio Spin.
1: Can't touch this.

0: Týden zpět jsme si tu na Rádiu Spin rozebírali novej beef na české scéně, kdy se do sebe pustili Holub a Páv, respektive Hugo Tox a OG Páv. Ono to vyeskalovalo od té doby ještě do dvou dalších plnohodnotných distracků, který si můžeš pustit a posoudit, na čí straně stojíš. Já osobně teda musím říct, že jsem celkem nezaujatý, protože mě jenom baví z dálky poslouchat a pozorovat. Ale to by nebyla česká scéna, kdyby se tohoto beefu nechytlo další jméno. A to týpek, kterýho, kolik to může být, zhruba 7 let zpátky stálo disování Toxe docela dost. Lukas Dope. Je to moje runway, cesta na vrchol cíli, chce to udržet. Yep. Tenhle ten týpek si přišel trošku přilít benzínu do ohně s trackem Atentát. A hele, je to drillovka, je to super beat, Lukas přehodil výhybku ze zpívaného repu a celkem solidně tam nakládá, ale já si říkám, není na to přece jenom trošku pozdě? Jako kdyby tenhle ten diss vyšel tenkrát místo tracku Ukřivděný, možná by to bylo lepší. No v tomhletom okamžiku už jenom čekám, jestli si nepřijde kopnout ještě někdo z české scény nebo slovenské scény. Každopádně track si klidně pusť a můžeš dát vědět do apky, co na něj říkáš. Jdem se ještě v rychlosti mrknout na počasí, to je naprosto fenomenální. Po celé České republice je průměrná teplota zhruba 21 stupňů Celsia a půjdeme vejš, protože místy, hlavně teda v Praze a na Plzeňsku, se ta teplota vystoupá až na krásných 28 stupňů. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Galerii Praha. Akci podporuje Radio Spin.
3: Radio Spin, Dance Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin Dance Double.
0: Za 6 minut máme 11 hodin, přesný čas na Radio Spin.

0: A hrát budeme podle Martina, nebo Martina, těžko říct, protože tahle ta zpráva přišla až zo Slovenska a teď se ospravedlňuji za svoji slovenštinu, ale ahoj, dobré ránko prajem, prosím tě, věděl by si mi zahrát pesničku od Buku Demo a k tomu máš playlistě? Ďakujem pekne a pozdravujem z Košic. Tyjo, Košice, to je pěkná dálka, já tam byl jenom jednou na festivalu a musím říct, že krásné město, o to víc mě těší, že posloucháš až z Košic. Já jsem tady projel playlist a Buku Demo jsem tu bohužel nenašel, ale nahradil jsem to, myslím, že Buka Dostihy a sásky je celkem obstojná náhrada, takže letí to k tobě, užívej.
1: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Krištofem.

0: Vítej na vlnách Rádia Spin u kormidla Krištof a kapitánem dnešní plavby je Maniak. Tenhle ten týpek je na scéně už poměrně dlouho a přes rapový freestyle battle se vypracoval až na uznávanýho rapera, kterým je prakticky dodnes. A my si od něj jdeme pustit track Balance, výborný beat tam uvařil Kenny Ruff a tenhle track je pro mě takový jako stělesnění Maniaka. Obsahuje ten jeho dobře přidrzlej projev, a to myslím v tom nejlepším, a tu flow, která je pro něj typická. Jak se tam hraje s tím sekáním slov a jak tam ten hlas občas vyletí, prostě ideální track k tomu, jestli třeba zrovna vstáváš a potřebuješ nabudit. Druhý track bude z alba Černý kůň, který vyšlo v roce 21 v kolabu s DJem Vičem, jmenuje se Tarantino. A i když jde o věc, která je z tohoto alba tam míň známá, i tak si myslím, že stojí za poslech a že si místo najde i ve tvém playlistu.
1: Radio Spin, dvojitá dávka poctivýho rapu. To je Černý kůň z Brna. Maniak. Po celou sobotu a neděli Éteru Radia Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, ty jsou zatím pořád bez bouraček, ale celý den se nesou ve znamení čekaček. 10 minut za Vsetínem na cestě do Valašského Meziříčí, 10 minut to bude i při výjezdu z Benešova na Prahu. Co se dálnic týče, tak na D1 při příjezdu do Brna to bude 5minutová čekačka. Kousek dál na D1 u Velkého Meziříčí to bude taky zhruba na 5 minut. Poskakuje D10 za Mladou Boleslaví, čekej zpoždění 10 minut a v neposlední řadě jižní spojka, tam opatrně u Skalky hlášená je nehoda. Každopádně, co se tý samotný Prahy týče, mám tady jednu voiceovku od Kennyho.
1: Tady Kenny, prosím tě, já jenom rychlý dopravní info. Ta čerstvá velká bouračka na jižní spojce před sjezdem na Modřany a centrum ve směru k Barandovskému mostu, takže jenom když tak tam dej info, protože tohle bude na dlouho.
0: Kenny, díky moc za kol. Já jenom dodám, že díky tomu se na jižní spojce ukrče lomeno u Bráníka počkáš asi půl hoďky. Pořád to stojí i u příjezdu na letiště, zdržení cca 10 minut a nově se nám seknul i Stříčkov u výjezdu na D8. Tam to bude asi na 15 minut.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

0: podle tebe.
1: Jak zaznělo, hrajeme přesně podle tebe, no a tentokrát budeme hrát podle Mariany, který jsem sice slíbil, že zahraju až za 20 minut, ale zjistil jsem, že okýnko mám přímo tady, takže...
2: No tak já bych poprosila písničku Vodka není voda od Elboja. Tak tam něco, tak si to, já se nechám překvapit, tak tam něco půl s kámošům.
1: Ta změna tam proběhla kvůli tomu, že tuhle tu písničku jsem tady zahrát nemohl. Každopádně, já jsem ještě jednou pojel katalog, díval jsem se, co tady máme od Elboje a hodil jsem ti tam písničku Silný hlad s Dorianem na featu. Myslím, že obsojná volba, takže doufám, že užiješ a volím příště ještě jednou. No a kdyby si ty chtěl někdy něco zahrát, co jsem to řekl, někdy něco zahrát, vidíte to, to je hrůza. Kdyby si i ty chtěl něco zahrát, tak 210, 32, 30, 30 a nebo posílej voicovky do naší apky, protože ta zatím zeje prázdnotou.

0: Stále posloucháš Radio Spin, máme tu sobotu 23. května, svátek má Vladimír, takže pokud nějakýho znáš, tak mu určitě popřej. No ale svátek má ještě jedno super zvířátko, protože 23. května si připomínáme Světový den želv. To je takový zvířátko, který si všichni spojujeme s tím, že je brutálně pomalý, ale ve skutečnosti jsou ty želvy celkem frajerky. Hele, každý máme toho jednoho kamaráda, který se prostě ztratí ve vlastním městě, nebo ještě líp někde v obchodě mezi regálama. No a želvy tohoto kamaráda nemají. Oni jsou totiž schopní urazit stovky až tisíce kilometrů přes oceán a po všech těch letech se vrátit úplně přesně na pláž, kde se vylíhli. Bez navigace, prostě taková přírodní GPSka. Ještě jedna zajímavost, největší mořská želva na světě, kožatka velká, může měřit přes 2 metry a vážit skoro 900 kilo, přičemž se ponoří až do hloubky větší než 1 kilometr. No, nevím jak vy, ale kdybych si tak jako plaval v moři, užíval si ten čilíček, otočil se a za mnou byl takovejto podvodní tank, tak myslím, že už do té vody v životě neskočím. Každopádně, když mi dovolíte být trošičku filozofičtí, tak myslím, že ty želvy a ten jejich světový den nám připomíná jednu příjemnou věc, že není potřeba být nejrychlejší. Někdy prostě stačí jet si tím svým tempíčkem a stejně nakonec trefit přesně tam, kam člověk potřebuje. Pojďme se ještě rychle mrknout na počasí a to bych shrnul úplně jednoduše. Venku je krásně, venku krásně bude, takže pokud se třeba chystáš na odpolední procházku, tak nahazuj sluchátka Radio Spin do nich, no a užívej si třeba hudební víkend s Maniakem.
1: Spin Radio.
2: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun

0: něco brát.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: podle tebe. Dohrála nám Nicki Minaj, Aqua a Ice Spice s písničkou Barbie World. No a my si musíme trošičku udělat ten kontrast mezi tím. Takže tu máme další přání od týpka, který jsem představil jako párek.
1: Chtěl bych si zahrát Sergej Barakuda. Špinavé práchy, jděte. Pošlu to jenom Ostravaku.
0: Myslím, že tohle je úplně skvělá volba, protože po tom barbinovském songu dát Sergeje Barakudu a špinavý prachy, to je přesně ten typ, který by se vám objevil na Spotify, když tam máte takový ty měsíční nebo roční přehledy a je tam napsaný vaše unikátní kombo, pustili jste si a bylo by tam přesně Nicki Minaj Barbie World a k tomu Sergej Barakuda špinavý prachy posílám všem Ostravákům, tak užívejte.

0: Radio Spin ve tvých uších, Krištof za majkem a brněnský černý kůň před náma. Vykopnu to trackem Faxe Condi. Já nikdy nevěděl, co to je za název a myslel jsem si, že to je nějaký latinský moudro. Až dneska, co jsem tady googlil, tak jsem zjistil, že to je dánský citronový pití. Každopádně opět charismatický maniak a skvělej beat. Já vím, že Mára tady na Spinu občas dělá hádačky samplů, pokud se nepletu, tak kdyby se náhodou ptal, tak Faxe Condi, tenhle ten track od maniaka, sampluje legendární hit La Foule od Edith Piaf, ale ode mě to info nemáte, Omara to nesmí vědět. Druhý track, ten není třeba složitě představovat, Černý kůň s DJem Vičem ze stejnojmenýho alba, to je věc, která se vybaví snad každému, když se řekne maniak.
1: Radio Spin, dvojitá dávka poctivýho rapu, to je Černý kůň z Brna. Maniak, po celou sobotu a neděli, éteru Radia Spin.

0: a na Skalce počkáš asi čtvrt hodiny. Co se samotný Prahy týče, 5 minut zdržení budeš mít na Bělohorský na Břevnově, pořád to stojí i u příjezdu na letiště od Evropské ulice a tam očekávej zdržení zhruba 10 minut.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin.

0: aplikace. Poslední přání, který dneska stihnu, tak jsem poslal spinner, který si říká Biggie.
1: Zdravím všechny do studia. Máme tady teďka hezký víkend před náma, byl náročný týden, takže si ho všichni určitě užijeme. Za pro všechny, kteří to tak mají, chci nechat zahrát i za melange. Je to hlavně pro mrkvu, protože uhlí je složený a byla to dřina, lepší týdenová várka, takže se musíme připravit. Takže se všichni držte, mějte se hezky a spíne. Pojď.
0: Já správně, Biggie, spíne, pojď. Já ti tu voiceovku posílám i za Snickem. Písnička se jmenuje Melange, tak doufám, že užiješ nejen tu písničku, ale i ten víkend.

0: What's your name, what's your number? Čau, Zuzko.
1: Čau, Krištofe.
0: Jinak posloucháte Radio Spin, to asi víte, máme 23. května, sobotu, svátek má Vladimír, znáš nějaký Vladimíra?
1: No, z první republiky, z toho seriálu. Tam
0: super. Takže tomu užitě přejeme.
1: Jan Koleník jako Vladimír v první republice, prosím, posílám velké přání, moc mu to tam slušelo.
0: Dobře, já si myslím, že mu to pošleme. Já jsem se tě chtěl ptát na spoustu věcí, zeptám se tě jenom na jednu, Zuzko, co budeš řešit dneska?
1: Dneska budeme řešit Kalina ve filmu.
0: Kalin bude ve filmu?
1: Kalin je herec.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Takže on nám fušuje do řemesla.
1: Ano, teď. Právě, proto to budeme řešit. Ne, já jsem na to velmi zvědavá, bo je to film o nějakým jako bojovníkovi.
0: Ok.
1: Chápeš?
0: No, těším se na to.
1: Já se taky těším.
0: A tak Kalin dělá bojový sporty, ne?
1: No právě.
0: No, tak tomu půjde.
1: No právě.
0: Když nebude hrát sebe jako barakuda v tom.
1: No právě, a třeba za to dostane nějakého českého lva, nebo co?
0: Jo, tak jestli Kalin dostane českýho lva dřív než my dva, tak budu fakt naštvaný. Pojďme se ještě rychle mrknout na počasí, to je naprosto fenomenální. Po celé České republice 23 stupňů Celsia průměrná teplota, bude to vejš, v Praze dokonce to změnili teď, bude až 28 stupňů Celsia a bude tam jasno. To znamená, zahoďte mikiny, kostýmy saka, pláže bikiny, léto
1: počkej,
0: nás čeká.
1: Počkej, hlavně si neberte černé oblečení, protože to jsem si vzala dneska já a málem jsem umřela.
0: Jo, vypadá tak, potvrzuju. Tak slyšíme se zase zítra. Spin Radio.
2: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Dneska máme horký květnový den, konkrétně 23. května. Svátek mají Vladimírové. No a jak jsem říkala Krištofovi, tak dneska probereme Kellina, ze kterého se stal pan herec. A taky si řekneme o jedné novince na Spotify, která mě osobně se teda hodně líbí. Dále tu bude taky hudební víkend s Maniakem a samozřejmě nebude chybět komunikátor, takže volej na číslo 210 32 30 30, nebo nahrávej hlasovku a já ti zahraju tvůj oblíbený track jako právě Davídkovi. Slyšíme se?
2: Jo, slyšíme se. Čau.
1: Ahoj. Co tam dáme?
2: MCJ, s tebou mě nebaví svět, no. Okay. Bude to jenom pro tebe do studia, no. Ať máš hezký den, když je tak horko, hrozný počasí.
1: My jsme na tom stejně s Davídkem, jo? My tady ty počasí už kolem 25 stupňů nezvládáme, co?
2: No jo, to víš, no, to jasno. A máš tam klimošku ve studiu?
1: Mám tady klimošku, bez klimošky bych to nezvládla.
2: A na kolik, 21?
1: Nevím, teďka tak kolem podle mě 23 stupňů.
2: Jo, tak to máš příjemný.
1: No, to je příjemný, právě. Hele, Davídku, dávám ti tam ten track a měj se krásně.
2: Jo, díky, čau.
1: Čau, čau.

0: Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč.
1: Branči Kováč, nevím, kde to je. Tam možná suka je ze Branči Kováč. Řekl jsem, ta DJ diskotéka z Nihalovic. Ko já poznám toho Branči Kováč, originál, čau to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje, hoze som

0: Spin Talk. Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to taky jako fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, kombinace Rumburka a Šluknova, tak je to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reální, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako do hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
1: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
0: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
1: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
0: Jo, to nám to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
1: Dnešním hostem Spin Talku byl Řezník. Jeho aktuální díl hry Život není krásný, poslední exekuce, je venku od čtvrtka. Dneska večer to kompletně celý proberem. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: hudební víkend s maniakem. No a jako první si poslechneš track Babuška Trap House. Tento track obsahuje takovéto klasické téma života rapera, prostě od rána do večera v práci, bez pauz, o tom, jak to je náročný a jak to zbytek lidí nechápe. Jako druhý si poslechneš track Vodka a kaviár. Tento track už je pro mě mnohem zábavnější, hlavně co se týče té hudebnosti, než první track. Máme tu na featu DJ Vič a já konkrétně miluju ten refren, já to zbožňu. Prostě je to refren, který se ti jen tak neoposlouchá. Takže Maniak na Rádiu Spin právě teď.
1: Rádio Spin. Dvojitá dávka poctivýho rapu. To je Černý kůň z Brna. Maniak. Po celou sobotu a neděli. Éteru Rádio.

Rychlá doprava na Rádiu Spin a bude opravdu rychlá, udělám vám radost. Dálnice jsou čisté, regiony jsou čisté, v Praze nevidím žádnou nehodu. Jinak máme Seklou ulici Ječnou a Legerku, taky to svítí červeně na Ipaku a Vilzonka je taky červená, takže tam se dávej pozor, jinak je to všechno v pohodě. Pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 200.

0: 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky a počkej tady, protože za chvilku nás čeká další komunikátor, takže si volej o svůj oblíbený track tady na Rádiu Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Ondřej, slyšíme se?
2: Ahoj, ano.
1: Ahoj. A co tam dáme, pro koho to bude?
2: Prosím tě, Dizzy Rascal a Dance With Me je to.
1: OK. A pro koho to bude? A... Máš nějakou někoho?
2: Jo, rozhodně pro všechny mý spolupracovníky do odboru Přátel Slávie, protože nás čeká zítra velká akce v Edenu, máme tam promítání zápasu, protože nám zavřeli staďák, tak je okay. Tak.
1: Dobře,
2: tak... To práce, jako,
1: Tak to všem posíláme a já ti přeju krásný den.
2: Tobě taky, díky, ahoj.
1: Ahoj.

0: Posloucháš Rádio Spin s tebou Zuzka, no a všichni spineři si teďka povinně berte kalendář, pokud teda ovšem neřídíte, a pište si 13. srpna 2026, jdeme všichni do kina na film Bojovník. Určitě se ptáte proč, protože tam bude hrát Kenin. Je to film režisérů Tomáše Friče a Tomáše Dianišky, což jsou naprosto výborní režisérové. Film je o zápasníkovi, který se vrací do boje, a to přímo do prostředí MMA, a proto by ten film měl být lákavej, jelikož žádnej takovej film v Česku není, takže já jsem dost zvědavá na to, jak to bude uchopené. Kenin si ve filmu zahrál prej větší mluvenou roli a měl by hrát nějakého syna další hlavní postavy. Víc jsem toho úplně nezjistila. Ale zajímalo mě to, jak na to všecko Kenin nahlíží, a on se vyjádřil následovně a já budu teďka citovat. Je to moje první role, je mi blízké téma filmu a herectví, vždycky mě to fascinovalo, tak jsem si to chtěl vyzkoušet. No, tak po premiéře filmu uvidíme, jestli nám Kenin nepřesedlá na jiné řemeslo. Co se týče počasí, tak máme slunečno, 25 stupňů, téměř je to na koupání. Ta teplota dnes už výš nepůjde a zítra čekej taky 25 stupňů. To je z počasí vše, ladíš Rádio Spin s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Rádio Spin jde s DABou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Marty, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme, zdravím všechny.
1: Super, Marty, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Bude to pro Týnu na 20 a budou to cikády od Čína.
1: OK, a jaký máš den?
2: Super, zatím super.
1: Tak jsem ráda. Tak jo, dávám ti to tam a měj se krásně.
2: Díky, mějte se, ahoj.
1: Ahoj.

0: Radio Spin.
1: Dáváš si Radio Spin s tebou, Zuzka, a máme tady hudební víkend s Maniakem a dvojitou dávku jeho tracků. Jako první si dáme track Britney, což jsou večírky Život na úrovni, Flex, Ego Trip, různé látky, energie, no a toť esence tohoto tracku, všechno takhle v jednom, ten lifestyle toho rapera, což jsme měli před hodinou, takový podobný téma, a teď to máme znova trošičku v jiným kabátku. Jako druhý si dáš track Dáda Patrasová Drip. Takhle, jo, Dáda je moje dětská ikona a je pro mě hodně těžké přijmout tento track tvrdé reality o Dádě Patrasové. No nic, jdeme si dát dvojitou dávku Maniaka tady na Radio Spin.
0: Radio Spin, dvojitá dávka poctivýho rapu. To je Černý kůň z Brna. Maniak, po celou sobotu a neděli v éteru Radio Spin.

0: aplikace.
1: Dáváš Radio Spin s tebou, Zuzka, mám tady první přání z mobilní aplikace a to je od Martiny.
2: Zdravím Radio Spin a chtěla bych pozdravit jednoho výjimečného muže, který určitě teď sedí u rádia a poslouchá vás. Chtěla bych mu vzkázat, že ho moc miluju a že mu přeju všechno nejlepší k jeho narozeninám, hlavně hodně zdraví, lásky a ať je pořád stejně úžasnej, jako byl doteď. A ráda bych mu nechala zahrát písničku 6ix9ine s Nicki Minaj, anebo cokoliv od Tupaka. Děkuju.
1: Já nemám co dodat, jediné co dodám je, že dávám tam Tupaka Do For Love.

0: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, moji milí spineři. Spotify jede bomby, vám říkám. Nově uvedli funkci Resvert. Jde o systém, který má dát skutečným fanouškům přednostní přístup k lístkům na koncerty před běžným prodejem. Jde prostě o to, že oni zvýhodní posluchače, kteří daného interpreta opravdu poslouchají podle výsledků toho Spotify. Celý to vypukne v létě v Americe a potom se to prej rozšíří do celého světa, pokud to samozřejmě bude fungovat a bude to úspěšný. Mě to teda překvapilo, přijde mi to hodně složitý, ale byl by to banger, kdyby se to dostalo do Česka. Je to nefér? Je. Ale to nevadí, jelikož to je úplně naprosto super a mně se ten nápad strašně líbí. Ale, abych byla úplně upřímná, tak já bych ve zvýhodněném lístku dostala lístek na koncert nějaké exotické hudby na uklidnění a na spánek, jelikož to něco, co je na mým Spotify na prvním místě. Kdo na ten koncert půjde se mnou? Co se týče počasí, tak máme slunečnost, 25 stupňů, je prostě takový letní počasí na koupání, klidně si někam zkuste zajít, když ta voda bude ještě studená, nevadí, prostě 25 stupňů víc nebude, zítra bude taky 25 stupňů a nemělo by tento víkend pršet, takže probíhá právě fakt jako extrémně letní víkend. To je z počasí vše, dáváš Rádio Spin s tebou Zuzka.
1: Spin Rádio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned, oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
0: Je 14.54 a ty posloucháš Radio Spin?
4: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
5: Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový zvuk, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40.

deseti vole možná, teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vylováš tvrd, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap,

0: se vidí v mojí lidice. Díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.
1: Možná jsem moc, ale spin je nejvíc.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dává si Radio Spin, máme tady komunikátor a na drátě máme Adama, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme.
1: Super. Adame, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Chci zahrát Safína od Viktora Šína a pouštím to pro rodiče, protože to po mně chtěli.
1: OK, takže jsi splnil úkol rodičů. Vy jedete autem, co? OK. OK. Tak jo, dávám to tam a užij si track.

0: Slyšíš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká poslední společný hudební víkend, potom už to po mně převezme Maty, takže jdeme rovnou na to. Jako první ti od Maniaka pustím Street Dance, to je track, který je ideální na běhání, to mám absolutně ověřený. Má brutální energii, která tě nenechá jen tak stát na místě. Další track se jmenuje Husky, což tohle je úplně jiný track než Street Dance. Za prvé, Husky jsou krásní psy a za druhé, já fakt mám ráda tu drsnost a neutřelost tohoto tracku. A celý ten track bych vystihla jedním barem a to je Běhám jak Husky. Tak jo, Maniak na Radio Spin právě teď.
1: Radio Spin, dvojitá dávka poctivýho rapu. To je černý kůň z Brna. Maniak, po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

0: Rádio Spin. Hudební víkend a Maniák. Rádio Spin.
1: Volám na Sibiř, babuška, vše v pořádku. Ledově klidné, jak sopka z Kamčatky.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin a potěším tě, bude opravdu rychlá. Máme tady na D10 na 9. kilometru ve směru na Prahu zdržení na 20 minut kvůli porouchanému vozidlu. Potom regiony jsou čisté, v Praze máme seklou ulici Ječnou Legerku v Vilzonku. A taky svítí červeně i páhak, jinak je to bez nehody. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky a počkej si, protože za chvilku nás čeká poslední komunikátor v mém vysílacím čase, takže si brnkni o svůj oblíbený track tady na rádiu Spin.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká poslední komunikátor, protože za hodinku už si budeš volat nebo psát o tracky Matimu. No a o můj poslední komunikátor se postaral Tomáš.
1: Ahoj, ahoj Zuzka, tu je Tomáš, Piešťan zo Slovenska. Poprosil by som zahrať pesničku pre všetkých poslucháčov Rádia Spin od Sergeja s Lukom. Antarktídu, je to brutálne dobrý song, tak by som ho poprosil. A prajem všetko dobré. Ahojte.
0: Já ti taky přeju všechno dobré a ano, máš pravdu, je to brutálně dobrý song, tak si ho dáme.

každý krok jako šrápnel. Nenápadný, ale když bouchne, tak ahoj. Chtěla by Coco Chanel, budu její Karel na pár dní. Nikdy jsem ho neviděl, proč mě říká, že je můj známý. Beru honorář jenom, aby viděli mě, jak sedím u pití kávy.

číslo. Nejlepší věk je, aby nebo dělat pesos. No jen hlavu, že každej alove ne jen tak někdo. Takže omluvte mě slečno, teď musím schovat to péro, protože čas je mega drahej a mně už to není jedno.

0: západ, hledal jsem to všude nakonec.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, ale blíží se nám čtvrtá hodina, to znamená, že za chvilku skončí moje vysílání a začne Matyho vysílání. Ahoj Maty.
2: Čau, čau.
1: Maty přišel a hnedka jsme prostě se začali bavit o počasí, protože ty zvládáš, Maty, tady ty obrovské skoky počasí.
2: Hele, my jsme tady přesně rozebírali to, že v Česku snad neexistuje takový to mezipočasí. V Česku funguje prostě takovej způsob, že tady prostě zima a potom je lusknutí prstů, prostě switch a je tady najednou obrovský vedro. Já jsem fakt nezaznamenal, já jsem se totiž těšil na takový to jaro, kdy prostě bude třeba 15, 17, 20 stupňů max. Bude takový prostě příjemný počásu na tu mikinku, na letní jarní bundu. Ne, tady je buď prostě zima, a nebo je tady prostě na plavky.
1: Je to tak, no, já to nezvládám. Já, jak to jde nad 25 stupňů, tak už jsem, jako ještě v květnu, tak už ne, tak prostě já neexistuju ten den. A taky jsem se mi stýská po 20 stupních a tomu jarnímu, takovému krásnému, jako...
2: Já jsem to ale nezaznamenal, nevím, jestli jsem teda jako teď spal třeba 3 měsíce někde pod kamenem, což možná jo, protože je zkouškový, ale...
1: No, jakože byly třeba 2 dny, takových 20 stupňů, jo. Takže globální oteplování dělá své, takže já nevím, tak třičte prostě odpad.
2: Třeba
1: to bude lepší, přesně. Co se týče počasí, tak máme 25 stupňů a dneska naštěstí už to nepůjde výš, ale bude jasno, nečekáme žádný déšť, potom po západu sluníčka okolo 9 hodiny to klesne tak na 17 stupňů, no a zítra čekají teploty až 27 stupňů, což je teda brutál, takže opalovák lidi, opalovák a já se s váma loučím, zítra tady nebudu, takže směny se rozdělí Maty a Krištof a já se na vás těším příští týden od 1 do 4, čau.
3: Spin Radio.
4: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Galerii Praha. Akci podporuje Radio Spin.
5: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce.
6: Nově to vysíláme na 90 FM.
5: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš si Radio Spin, s tebou tady Felí na odpoledním komunikátoru už Maty, takže začíná naše oblíbená jízda, kde nás čeká plno repu, třeba další update beefu Hugo Tox versus OG Puff, nebo třeba katalog nových releaseů. Čeká nás taky maniak na hudebním víkendu a samozřejmě i tvoje tracky na přání, se kterýma to taky rovnou odpálíme. Já už tady mám na drátě Michala, čau.
2: Ahoj.
1: Tyjo, kámo, ty jsi říkal, že máš dneska úplně libovej program, tyjo.
2: Ano, ano.
1: Tak co, rodinou. Co plánuješ, kámo?
2: Ale teď na tady parku zrovna se omlouvám za cípání.
1: Pojď.
2: Je to na milimetry.
1: OK.
2: Ale jinak hlavně se jdeme tady někam podívat do centra a pak přemýšlíme, že možná půjdeme na vyhlídkou jízdu lodí.
1: To je úplná paráda, kámo, já přesně v tenhle ten parnej den úplně se dokážu představit, že bych seděl na té lodi, měl bych prostě drinčík s paraplíčkem a jenom bych si čachtal nohy,
2: jo.
1: Jo.
2: Úplná
1: idylka, kámo. Hele, vybrali jsme písničku od Robina Zuta, Můj sport, kam ji pošlem?
2: Ale tak pošlem ji tobě do studia, to není to, že musíš být v práci a pro všechny to musí teď makat, no, když je takhle krásně a poděj si zadky v autech, jestli nemají odvětrávaný teračky.
1: No ne, asi, přejeme všem samozřejmě. Všem samozřejmě přejeme funkční klimatizaci, já každopádně to štěstí mám, takže aspoň, že tak. Takže děkuju za přání, já to tam pouštím, kámo, ty si určitě užij den a ostatní spinneři taky, užijte si pracovní
2: tak
1: den.
2: Jo,
1: ať je to možný,
2: ahoj.
1: Čau.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: Captain Talk.
1: Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to je takový fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, kombinace Rumburka a Šluknova, takže to je jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reální, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těch hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
2: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněný.
2: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
1: Jo, to nám to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Jo, ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
2: Dnešním hostem Spin Talku byl Řezník. Jeho aktuální díl hry Život není krásný, poslední exekuce, je venku od čtvrtka. Dneska večer to kompletně celý probereme. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Posloucháš Radio Spin, taky hudební víkend, který tentokrát pod taktovkou Maniaka. Pouští ti to tady Maty a já už jsem ready na to ti spustit první dva tracky. Nejdřív si dáme novinku z posledního alba, který celý udělal na streamu. Je to poslední track desky a jmenuje se to Street Dance. To je hrozně pohodovej vibovací track, fakt takovej letní, nenáročnej, zároveň takovej rytmicko-taneční, fakt hodně fajn. Potom tady mám ready track pro děti z desky Husky z roku 2018. Tohle je takovej track o motivaci k tomu, proč dělat rap a hlavně pro koho dělat rap. Pro svý lidi, kteří prostě pochopí a vezmou si z toho to pravý, co mají, a to klidně i pro děti ve 35. Takže nejdřív Street Dance a pak pro děti. Tohle je Maniak na Radio Spin.
1: Radio Spin, dvojitá dávka poctivýho rapu. To je Černý kůň z Brna. Maniak, po celou sobotu a neděli v éteru Radia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, nejdřív čekneme dálnice. D1 je zasekaná ve směru na Brno u Velkého Meziříčí. Zdržení je tam tak na 10 minut. D10 je zase ucpaná u Prahy u sjezdu na Horní Počernice. Tam je totiž crash a popojíždí to až do Brandýsa nad Labem. Jinak je to v chillu, to platí taky u regionu, takže můžeme switchnout na Prahu. Tam je momentálně hustší pražský okruh, a to na Střížskově ve směru do centra. Hustší je momentálně taky Davidský kulaťák a obecně třeba ulice Jugoslavských partizánů, a zasekaná je brutálně momentálně taky Bělohorská u Ladronky, takže tam se určitě taky zdržíš. Jinak je to ale zatím k dopravě všechno, takže za chvilku je tady další track na přání, určitě poslouchej a posílej si, a potom jsou tady taky klasicky Rap News před pátou, tak určitě stay tuned.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.
2: Hey y'all, this is Alicia Keys and you're listening to my favorite radio station.
3: Hey everyone, this is Danny from The Script on Spin.
4: Hi, this is Azealia Banks.
5: I'm Calvin Harris, you're listening to Spin.
6: What's going on? This is Eminem.
7: Hey, what it is, this your boy Flo Rida.
8: Hey, what's up? This is Nelly Furtado.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
9: Pusť tam něco jiného, prosím, Spinner.
10: Pojď to rozpálit, pojď.

0: bych nespal zpátky do straček, bro.
1: Jak by si žil, kdyby si věděl, jak zemřeš? Kam by si šel, kdyby mohl se zvrátit v čas? Kdo by si byl, kdyby mohl se zvrátit?

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: tebe, ty dáváš Radio Spin, taky komunikátor s Matem, takže to znamená, že tady mám další track na přání. No a mám tady taky na drátě Janu, čau.
1: Ahoj Maty.
0: Tak co Jano, jak si užíváš tohle toho krásného, já už bych řekl vlastně letního dne?
1: Užívám si to.
0: Fajn. Ok, takže měla jsi nějaký plány na sobotu, nebo spíš takové jako chill?
1: Teďko jedu domů a budu vařit a pít, takže nuda.
0: A nejsi úplně pečící žena. Ten
1: typ. Budu pít brumíky.
0: Brumíky
1: jo,
0: to,
1: ten jo. Pečící okay. Žena, ale tak nějak, na všechno peču.
0: Ok, chápu, někdy to prostě pečení tě taky pěkně peče. No nic, hele, vybrali jsme písničku od Hugatoxa, nebo respektive Hugotox, je tam na featu, je to písnička Zelený dým, komu to pošlem?
1: Hele, tak nějak všem, ať jsou v pohodě a udělej si hezkou sobotu.
0: Tak jo, tak pro všechny, ať si udělají hezkou sobotu, ať si samozřejmě ty, Jano, uděláš hezkou sobotu a užij se tenhle track.
1: Díky moc, mějte.
0: Čau. Ahoj.

0: Dohrávaj ti Linkin Park, ty ladíš Radio Spin, s tebou je tady Matej a bude pět, takže jsou tady klasicky taky rap news. Beef Hugatoxe a OG Páva už přinesl oficiální diss tracky na Spotify. Páv udělal hodně agresivní track, kde útočí a hodně otáčí Hugovy fráze. Ten zase odpověděl 5minutovým trackem na beat Hit Them Up, což je asi nejvíc legendární diss track od Tupaca proti Biggiemu a celému Bad Boy Records. V podání Huga si ale myslím, že se to za stolik nepovedlo a vlastně si myslím, že je to trochu trapný. Tenhle ten pseudo beef se rozhodně nedá srovnávat s Detro versus Bad Boy labelem a zároveň tam podle mě za stolik nenavařil. Takže i když nejsem fanoušek OGho Páva, myslím, že teď dost jasně vede. Zároveň to dost cením, protože disit Huga, to je prostě nemyslitelný a i když si myslím, že by k němu rapeři měli mít nějaký ten respekt, určitě, já k němu mám mega velký respekt, tak postavit se jemu v disech a ještě jako mladej, drzej týpek ho takhle porážet, tak to si myslím, že je jakoby taky hodně jako... Prostě mega to cením. Ještě čekneme samozřejmě počasí, ale ty už v další hodině se můžeš těšit na rozbor Lukase Doupa, který se do toho beefu taky docela vtírá a je docela crazy, takže určitě budeme ještě pokračovat a já si zatím myslím, že OG Páv momentálně vítězí. Venku je právě 27 stupňů, je tam úplně srpnový počasí, letní, krásný. K večeru to ještě spadne na 18, přes noc bude nejnižší teplota 15 a zítra ráno čekej teploty kolem 24 a měl by být stejně krásně, jako je dneska. Ty ladíš Radio Spin a s tebou je tu Mate.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které...

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš rádio Spin, na majku je Maty a s další hodinou přichází taky další track na přání, který zahraju tentokrát pro Adama. Čau Adame.
2: Jo, čus.
1: Čau kámo, tak co, jak ty užíváš takovýhle už prostě letní počása?
2: No, docela dobrý, no, bazén a takový, no, dneska budou večer hry zase.
1: Ty jo, hezky, hezky, takže ty už máš takový prostě prázdninovej vibeek, takový prostě prázdninovej mood.
2: Přesně.
1: No tak to je paráda, hele. Vybrali jsme kámo písničku od Eminema, Houdini, z nový desky, nebo jo. Z poslední desky.
2: Jo, jo, tak super. Tak.
1: Kam to pošlem?
2: Pošlem to mým kamarádům a mým rodičům. Mhm.
1: OK.
2: Napadá, no.
1: Tak jo, tak chábrům, taky rodičům, samozřejmě tobě a taky všem Spinners, dávám to tam, kámo. Čau.
2: OK.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Matej a mám pro tebe tady další hudební víkend a dvojitou nálož maniaka. První track nese název Balance, to je z desky Babuška Trap House. Tady mě hrozně baví ten beat k tomu téma tracku, který je takový hodně abstraktní, jde tady spíš o nějakou myšlenku a zachycení vibeu toho věčného hledání rovnováhy v životě a zaobalený je to v hodně hezkém hudebním kabátku od Kennyho Rafa. Potom ti pustím track number 2, Nestíhám žít svůj život. Tohle je taková depresivní zpověď o nikdy nekončících kruzích pod očima a o tom pocitu, že i když denně zažíváš tisíc věcí, tak ti furt něco uniká. Takže nejdřív si dáme Balance a pak Nestíhám žít svůj život. Ty posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Dvojitá dávka poctivýho rapu. To je Černý kůň z Brna. Maniak. Po celou sobotu a neděli éteru Radia Spin.

0: Radio Spin. Hudební víkend a maniak. Radio Spin.
1: Chuť, aby ta dvejta vypadla už z domu. Přehnal jsem kalbu a i boys říkají, že zpomal. Měl bych si uklidit v hlavě, autě a i doma. Zahodit telefon do pej

0: Ne. Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Nejdřív se podíváme na dálnice. D1 je zasekaná ve směru na Brno u Velkého Meziříčí. Zdržení je cca 10 minut. Hustší je to taky na D10 u Prahy a táhne se to až k Brandýsu. Hodinu zpátky tam byl crash, tak hlavně opatrně, kámo. Regiony jsou teď průjezdný, takže se podíváme rovnou do té naší milované Prahy. Tam je momentálně hustší Davidský kulaťák, taky Bělohorské a Ula Dronky a zasekané je taky pražský okruh z příjezdu z D8, a to na Střížkově. Doprava dan, za chvilku je tady track na přání a pak rozeberem Lukase Doupa v beefu Hugo Tox versus OG Puff, tak určitě laď Radio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio Spin.
2: Hey, what's up, this is Jay-Z.
3: Yo, this is Kanye West.
4: And we are JLS.
5: And you're listening to Spin.
6: Hey, we're Maroon 5.
7: It's your boy Neo.
8: Hey, yo, check this out, y'all. This is P. Diddy.
9: Yo, what's up, this is Usher.
10: Yo, this is Wiley.
11: How you doing, we're The Script, and you're listening to Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Radio Spin.
12: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín. Každý den je voden.

0: Aprilat.
1: Jo, jo, ty dáváš Radio Spen, s tebou tady Feli, Mate a já už tady mám další track na přání, který tentokrát zahraju s Voiceovkem, a to pro chábra Martina.
2: Čau spiňáci, chtěl bych zahrát pro svoji holku Iza a Nick Tenda a bylo by to pro ní, protože vždycky půjdu za ní. Díky moc, mějte se krásně a skladejte básně, OG-boy.
1: OG-boy, kámo, respekt plus za tady ten beatbox. A kámo, já ti tam hážu standard, protože, hele, je to libovej track.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou tady od Polkofilí Maty a já už ti sliboval pokračování o beefu Hugo Tox versus OG Puff. Do hry totiž přichází i Lukas Dope, ten měl cca 7 let zpátky beef právě s Toxem, no a Tox mu vlastně low-key ukončil kariéru. Teď ale využil příležitosti a nahrál diss track na Huga s názvem Atentát a dokonce k tomu natočil i klip, kde vykopává Toxe z hrobu. Celý ten klip je takový bizarní, ten popisek pod videem je bizarní a vlastně odpovědět na 7 let starou věc je taky podle mě hodně bizarní. Vlastně mě dost pobavil ten komentář, kde se psalo: gratuluju, přebral si po Hugovi pozici trapáka v tomhle beefu. On tam vlastně Lukas fakt mele docela bullshity, třeba jako bar, kde říká, že kdyby ho tenkrát zdesil, tak by musel Hugo přestat repovat, což reálně ale bylo úplně naopak. No nic, hele, spíš to celý beru jako nějaký přiživení se na číslech týhletý kauzy, než jako reálný relevantní názor a statement dnešní rapový game. Spíš mě teď zajímá, kdo dřív na něj natočí diss, jestli Hugo nebo Páv, že se k němu vůbec jakoby přivařuje a spojuje, anebo jestli vůbec, protože hodit mu totální ignor je podle mě taky dost jasná zpráva, protože tohle to je úplně off. Taky se podíváme ještě na počasí, venku je 26 stupňů, nádherný letní počasí, k večeru to spadne ještě na 18, přes noc bude nejnižší teplota 15 a zítra ráno čekají teploty už 24 a měl by být minimálně stejně hezky, jako je dneska, takže posloucháš Radio Spin, s tebou je Maty. Spin Radio.
1: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
5: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
0: Za 6 minut je 6 a ty ladíš Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Matěj a čeká nás poslední společná komunikátorová hodinka, takže se to jdeme ještě společně pořádně užít. Odpálíme to klasicky, jak jinak než trekem na přání. Já už tady mám voiceovku od Barči, tak si jdem poslechnout.
2: Čauko, pustil bys mi tam, prosím, Bobbyho Blaze. Bylo by to pro tebe do rádia, pro všechny spinery a pro mě s mužem domů.
1: OK, tak jo, tak dáme třeba To je ono.
0: Ladíš Radio Spin?

0: tempo.
1: Spin Talk. Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to je takový fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, kombinace Rumburka a Šluknova, takže to je jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reální, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
2: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
2: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
1: Jo, to nám to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
2: Dnešním hostem Spin Talku byl Řezník. Jeho aktuální díl hry Život není krásný, poslední exekuce, je venku od čtvrtka. Dneska večer to kompletně celý proberem. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: Radio Spin. Dáváš Radio Spin, na majku je Matej a mám tady už poslední dnešní hudební víkend, takže poslední dva tracky od Maniaka. Nejdřív si pustíme Faxe Kondy, tohle vyšlo na Deluxu k desce Babuška Trap House. Určitě poznáš známej sample, k tomu Maniakovi Bars, o hodně nekonkrétních věcech, vlastně moc nevím, čeho se v tomhle tracku chytit a co tím vlastně chtěl říct, ale jako nezní to zle, ale řekl bych, že je to takovej solid mid. A zakončíme to dneska s trackem od Rána do rána, tohle je o grindu, toho bejt prostě produktivní rapper, zase mluví o sobě jako o černém koni, ale tohle vyšlo až po té ikonické desce s Vičem, konkrétně na albu Husky z roku 2023 a celou produkci dělá ale Čepy Beats. Takže zakončíme dnešní hudební víkend, respektive dnešní hudební sobotu těmahle dvouma trackama, každopádně Maniak to bude hrát i zítra, takže se můžeš těšit samozřejmě i zítra. Já už to každopádně pouštím.
1: Radio Spin, dvojitá dávka poctivýho rapu. To je Černej kůň z Brna. Maniak, po celou sobotu a neděli v éteru Radia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, dálnice jsou momentálně sízný, hustší je akorát desítka mezi Hodníma Počernicema a Brandýsem, ale nic hroznýho. Regiony jsou teď průjezdný, takže rovnou čeknem Prahu, ta je krásně průjezdná, taky svítí to na Google mapách krásně zeleně. Hustší je akorát v centru Ječná, taky Vilzonka u muzea a zdrží se pak akorát na Bělhorský u Ladronky. Jinak je to vlastně všechno krásně čistý, takže dopravu máme dneska hotovou. Ty ještě ale určitě poslouchej, protože si zahrajeme ještě poslední track na přání a taky pořešíme studium historie v podobě GTA.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš rádio Spin, s tebou je tady Matej a já už tady mám ready poslední track na přání v dnešním dnu. No a nebude pro nikoho jinýho než pro Petru, která posílá přání k narozkám.
2: Zdravím, tady Petra. Mám tady vzkaz od mýho přítele Jiříka. Chtěl by poslat svýmu kamarádovi Lukášovi k 37. narozeninám nějakou písničku z 90. let na 8-2 a že mu přeje krásný narozeniny a samozřejmě všem dobrým lidičkám.
1: No tak jo, krásná zpráva k narozkám, takže přejeme všechno nejlepší. No a já tam posílám od Nelty by Nature OPP.

Dáváš se Radio Spin, komunikátor s Matem už nám pomalu končí, já jsem si to ale mega užil, rozebírali jsme hlavně beef Hugo Toxe s OG Pávem a taky bizarní Lukase Doupa. K bizáru ale budeme ještě pokračovat pro změnu, ale k tomu dobrýmu. Na jedné univerzitě v Americe v Tennessee totiž používají hru GTA jako výukový materiál pro dějepis. Jo, zní to šíleně, vytvořil to nějaký profesor, který to zkomponoval do historie Ameriky, konkrétně se to týká posledních 40 let, kde porovnávají právě světové události právě s releasama GTA her. Jako hele, na takovýhle vejce bych asi fakt taky chtěl studovat, to bych asi byl kam úplnej premiant, ani bych se nemusel učit. Taky čeknem počasí, venku je právě 25 stupňů, krásný počasí, ještě to klesne na 18, přes noc bude nejnižší teplota 15 a zítra ráno čekej teploty kolem 24, má být nádherně a mělo by se to vyšplhat až na 31, úplná paráda. No nic, s tebou tady byl Maty, ty posloucháš Radio Spin a slyšíme se zase zítra, tak čus.

0: Captain Talk.
1: Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to je takové fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, taková kombinace Rumburka a Šluknova, takže to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reální, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těch hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
2: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskému, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
2: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
1: Jo, to nám to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže. Spin
2: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, Talk Rádia Spin, nejen o rapu. Děkuju, že posloucháte, dnešním hostem je Řezník. Díky němu spatří už brzo světlo světa další část jeho hry Život není krásný, poslední exekuce. Martine, vítej.
1: Ahoj.
2: Tak možná ten začátek projedeme trošku rychlejc, protože natáčíme po druhý, protože předtím jsme zapomněli natáčet. Tak pojďme k věci, jak dlouho to je, co vznikl vlastně nápad prvního dílu hry Život není krásný.
1: No, bylo mi nějakých 14 let, takže před 25 lety.
2: To je dlouho. To se vlastně spousta věcí musela proměnit a změnit. K tomu se asi dostaneme. Co bylo impulzem?
1: No, já jsem na škole se naučil programovat takový základy a prvním impulzem bylo pobavit kamarády.
2: Ty jsi sám hráč nebo nejsi hráč?
1: Jsem, hraju rád, hraju od dětství, hraju i teď, sleduju novinky, co vycházejí, rád si je zahraju, ale toho času už není tolik, takže nemůžu prosadit celý dny a noci, teďka to už u PlayStationu, jako jsem hrával dřív.
2: Děti to líto?
1: Je.
2: OK. Hele, ty máš za sebou spousta projektů, ať už jsou to desky, ať už je to film nebo filmy, ať už jsou to právě hry, tak co je těžší udělat z toho všeho?
1: No, jako nejtěžší je zrealizovat ten film a dotáhnout, to je opravdu jako masakr. Asi by se dalo čekat, že řeknu tu hru, která trvala 8 let, což opravdu bylo jako dlouho, ale je to všechno o penězích. Jo. My jsme to začínali dělat jako vlastně nadšenecký projekt, který měl být financovaný pak z nějakého zisku z té hry. A prostě ten bič na ty lidi pak jsem neměl žádnej, který to se mnou dělali, takže vlastně jsem jako... musel jim věřit a čekat, až oni jako na to budou mít čas to dělat ve svém volném čase. A kdyby na to byl nějaký normální rozpočet, tak ta hra by byla hotová za 2 roky třeba, jo? Maximálně si myslím.
2: Takže těch 8 let je způsobených tím čekáním na práci těch jednotlivých lidí?
1: Jo.
2: OK. Ta otázka je teda možná teďka trochu jakoby mimo, ale možná se zeptám, scháníš se teda blbě prachy na vývoj počítačové hry?
1: No... Já jsem tuhletu hru, vlastně na to jsme scháněli peníze přes Hit, že nám na to fanoušci přispívali, vybrali jsme nějakých 400 tisíc, což nakonec se ukázalo jako ve finále hodně nedostatečný, takže já už jsem to teďka v té finální fázi táhnul ze svých peněz, který jsem do toho investoval, aby ta hra vůbec mohla vlastně být dokončena.
2: Pokud se podařilo vybrat 400 tisíc, kolik jsou zhruba teda ty náklady na vývoj té hry? Já vůbec nemám jako představu, v jakých částkách se pohybujeme.
1: No, ale 400 tisíc se vybralo, pak to musíš zdanit, dáš něco tomu hit-hitu, takže máš třeba 250.
2: Jasně.
1: A pak za to musíš ještě vyrobit ty odměny, které si těm lidem slíbil, jo. Takže vlastně... reálně nám na tu hru, jako co se na to použilo, zbylo třeba 200 tisíc. A ta hra teďka má rozpočet kolem 1 000 000.
2: To je dost.
1: No.
2: To je hodně. Na druhou stranu, čas, kdy jsi vyvíjel počítačovou hru coby student a čas, kdy je rok 2026, se určitě proměnil, takže asi i ty náklady na to samotné programování, ne, jsou velký.
1: Je to tak, dřív jsem si to všechno dělal sám, dřív jsem si to sám programoval, sám jsem dělal grafiku, často i ozvučení a teďka už jsem, že toho času nemám tolik a chtěl jsem, ať už je to udělaný jako profesionálně, takže jsem na to měl vlastně partu lidí, a který jsem už pak najímal.
2: Jasně. Ta hra má tohle 9. pokračování, že jo? Tak mi zkus jenom říct vlastně, jak se proměnila třeba ta dějová linka, co je společný s těma předchozíma dílama, co je vlastně jakoby úplně jiný, kam se to posunulo, kam se to vyvinulo.
1: No, pořád se to odehrává v tom stejném městě, to je taky jako fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, kombinace Rumburka a Šluknova, tak je to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reální, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti, to se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry. Zároveň je to už trošku víc jako user friendly, je to vlastně docela, má to i docela dlouhou herní dobu, má to nějakých 6-7 hodin, když to ten člověk opravdu jako hraje, takže to hraje poprvé a čte si všechny ty popisky, protože je to hodně i založený na textu, který jsem veškerý psal já, takže je to jako moje takové, je tam můj nějaký literární otisk, často jsem se tam docela v tom i vyžíval. Takže je to už prostě vlastně dá se říct jako plnohodnotná hra jako toho starého adventurního typu.
2: Jenom teďka jako v rychlosti, když jsi o tom mluvil, že jsi to celý napsal, neplánuješ třeba k tomu udělat komiks?
1: Vůbec mě to nenapadlo, člověče, zatím.
2: Jako teď, protože když jsem si spojil ty ilustrace, když jsem se připravoval na ten rozhovor, tak jsem si říkal vlastně, že by to bylo pěkný, kdyby to vyšlo i komiksově, byť jsou to samozřejmě další náklady, tak třeba takový nápad.
1: Proč já zamyslím se nad tím? Někdo i psal, když viděl ten trailer, že by mohl být nějaký animák třeba v tomhle tom stylu. Tak.
2: Jak vlastně vzniká taková hra? Myslím si, že spousta z nás nedokáže představit, jaký je ten proces. Mě by zajímala třeba ta myšlenková mapa, jo? Jestli nejdřív vznikne scénář, pak se teda hledá někdo, kdo to naprogramuje, pak tam do hry vstoupí grafik a tak dál. Určitě jsem asi zapomněl i na nějaký profese, tak jak to vypadá, když se to dělá?
1: No docela jako to představu asi máš, jako která je reálná. My jsme teda ten tým už měli od začátku daný dohromady, ale začalo to tak, že já jsem nejdřív musel vymyslet scénář, nebo respektive nejdřív vůbec takovou jako kostru toho příběhu, aby jsme viděli, odkud kam půjdem. A pak jsem musel vymyslet veškerý ty adventurní jako logický prvky, jo, kde máš sebrat takový předmět, kde to použiješ, takže jsem si kreslil na papír takový, jo, vlastně jsem si nakreslil všechny ty obrazovky a dělal jsem si takový jako mapy, odkaď můžeš kam jít. Bylo to vlastně docela pracný, zase se mi z toho vařila hlava, abych to jako nějak prostě vymyslel, aby to bylo jak zábavný a...
2: Psal jsi to na papír, nebo jsi dělal nějaký šipčičky?
1: Měl jsem papíry, v podstatě ideální by bylo třeba mít nějakou nástěnku, to jsem neměl, ale měl jsem takový prostě mapy. Ta hra má vlastně 4 herní akty, ten čtvrtý je tak už jako skrytý, to je takový druhý konec speciální, takže jsem měl ty jednotlivý akty rozkreslený a v podstatě tím, jak jsem začínal prvním aktem, pak jsem dělal druhý, tak v tom třetím jsem se až jako pořádně do toho dostal, jak to člověk dlouho nedělal, takže ten si myslím za mě, že je nejlepší ten třetí. Ale jako myslím, že ta hra teďka jako funguje celá fajn.
2: Kolik času zabere tahleta fáze té přípravy té hry?
1: Já to už si nepamatuju přímě, je to 8 let zpátky, ale docela dost. Já vím, že jsem si udělal ten první a druhý akt a pak jsem si dal chvilku pauzu před tím třetím, že stejně než trvalo, jo, takže takhle vlastně vznikl scénář toho prvního a druhého aktu, pak jsme to zadali grafikům, musí se udělat grafika toho jednotlivý lokace, musí tam být zvlášť, jo, ty různý postavy, různý varianty těch postav, kde ta postava mluví, mrká, pak jsou tam různý předměty, který sem tam jako můžeš sebrat, něco použít, takže je to vlastně docela náročný pro ty grafiky a pak teprve se to dá zadat do toho programu, dělali jsme to v Unity, vlastně, což je tak teďka běžnej vývojářský nástroj, ve kterém se dělají i jako áčkový hry. A měli jsme na to Adventure Creator, což je takový modul, ve kterém se dají dělat adventury, které jsme si pak ještě upravovali sami. Takže vlastně ta třeba pak nějaká editace těch obrazovek už v tom programu byla celkem jednoduchá, že nějaké věci jsem byl pak schopný si v tom dělat i sám, že tam třeba ty texty už pak vypisoval přímo do té hry. Takže nejdřív scénář, pak grafika, pak programování.
2: A v grafice jsi taky teda přispěl něčím tentokrát, nebo už to bylo na profících?
1: Bylo to na profících, já jsem se tam si vytvořil pozici art directora, že jsem si vlastně ty jednotlivý obrazovky a postavy vždycky předkreslil jenom jako rukou ve svém stylu, jak by to mělo vypadat a ty kluci už to pak dělali jako hezky.
2: OK. Jaká je teda vlastně dějová linka týhle hry, poslední exekuce?
1: Poslední exekuce, hráč hraje za Vladimíra Brehovského, což je starý obtlouslý exekutor, který ho čeká poslední den v práci před nástupem do důchodu. Ráno se probudí totálně ožralej, volá mu šéf, který ho tam zjebe za to, že ještě že přichází pozdě do práce, takže začíná to, že se musí ten hráč rychle oblíknout v bytě, který je zdemolovaný po pitce z předchozího dne, jo, všude prostě jsou střepy a nějaký z ní hnusy a musí se oblíct, získat svý nástroje a vyrazit za tím šéfem, kde dostane zadaný vlastně tři exekuce na ten den, který má vyřešit. A tohle je takhle se hráč vržený do toho světa.
2: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
2: Stalo se ti někdy, že jsi třeba během toho psaní řekl, ty vole, tak tohle už je moc i na mě?
1: Ne, nestalo. Jako na mě není nikdy nic moc. Ale ta hra jako není vlastně nějaká úplně jako přehnaná a rozhodně ze začátku, že tam jako se pak nějaký věci dějou, ale až jako s nějakým vývojem děje.
2: Co je vlastně teda cílem té hry, když dojdu na konec?
1: Cílem hry je vlastně splnit ten den první, ale pak se ten příběh ještě začne trošku vyvíjet nějakým dalším směrem, takže tím ta hra nekončí, jasně. Ale nechci teďka spoilovat.
2: Jo, to chápu. Co chceš, aby ten, kdo si tu hru zahraje, si z toho odnes?
1: Aby se u toho pobavil, aby se u toho zasmál a aby si třeba trošku připomněli starý časy, kdy si těch her tohle typu bylo víc. Vlastně teďka, jo, jako vychází třeba novej Polda, ale jako konkrétně takováhle hra s tímhletím typem humoru, to prostě podle mě jedinečná. Bych to k něčemu měl přirovnat vlastně tím stylem toho humoru, tak třeba k těm posledním South Park hrám, který vlastně byly jako takovýhle jako drsnej, nebo takovýhle prostě černý humor, že tam prostě člověk les křečkovi do prdele a takovýhle jako ten hráč. A byla to vlastně jako Ačková hra na PlayStationu. Takže tady se jako dějou podobné věci.
2: Takže prostě vrací starý dobrý časy.
1: Tak.
2: To znamená, pro koho je to učení? Třeba pro čtyřicátníky? Pro třicátníky?
1: V podstatě jo, no. V podstatě pro tu, asi nejvíc je to určený pro tu generaci, co měla ráda ty původní hry. Myslím si, že určitě to bude zábavný i pro jako současní teenagery, který hrajou, ale když jsme to testovali, tak byl třeba kluk, který nám dělal beta test, který byl ten OG fan těch starých her, který si to náramně užil a pak říkal, že to dával hrát svýmu mladýmu bráchovi, který se u toho jako teda velice bavil, že to všechno čet a smál se, ale neuměl už jako hrát tu adventuru, jakože kombinovat ty předměty a že jako vlastně mu dělal problém vůbec jako styl té hry.
2: Jakoby, že to byl svět, který prostě pro něj byl totálně neznámý.
1: No, že prostě máš nějaký inventář, že máš předměty, který kombinuješ, tedy něco toho, takže jako mu dělal problém tyhle ty no, vůbec styl té hry.
2: Co tě vlastně překvapilo, že šlo úplně samo při tvorbě té hry a učil ses třeba na oplátku zasek, že jsi řekl a sakra a nepočítal ses s tím?
1: No, asi jako myslím, nic si konkrétně nevybavu. Vlastně docela dobře šlo dabování těch postav, to bylo docela fun. Jako ten dubbing je pěkný. A co jsme měli zádrhel, vlastně jeden takovýhle, tak to bylo, že tomu zvukaři se nějak sformátoval počítač a vlastně přišel o skoro svoji práci za půl roku, co měl hotovou, takže to musel pak dělat celý znova.
2: Jako fakt?
1: Jo.
2: Tak to je teda...
1: Od té doby si už zálohuje pořádně, no, ale to bylo teda jako... To mi bylo do pláče.
2: To chápu teda, to je mi do pláče úplně zvenku. Kolega, co tady s tebou před chviličkou točil rozhovor na Instagram, tak se mu stalo půl roku zpátky něco podobného a bylo to jako fakt jako peklo. Když muzikant tvoří muziku, tak má nějaký beaty, který odloží do koše, když tvoříš film, tak jsou nějaký scénky, které se do toho filmu nedostanou. Skončí takhle něco v koši, když se tvoří počítačová hra?
1: No, ani ne. U této hry ne. Já jsem teda chtěl ještě, měl jsem nějaký nápady, že by tam byl ještě třeba jeden třetí speciální konec, ale to ani jsem to neměl sepsaný, jenom jsem si to tak jako přál, že by to bylo vlastně fajn, když třeba člověk splní tu hru úplně na 100%, ale vlastně nakonec jsme to vyřešili trofejema, který jsou na Steamu, se dají vlastně udělat ty trofeje, takže může hrát tolik trofej, ale není už tam žádný speciální jako konec.
2: Pár minut zpátky si nakousnul dubbing těch postav, tam jsou jako velký jména, Matěj Rupert, Hugo Tox, James Cole, třeba taky Otto Klempíř, tak podle čeho si ty hlasy přiřazoval těm postavám? Jestli jsou si třeba nějak podobný s tím, jaký jsou v realitě, nebo jak se nad tím přemýšlel?
1: No, vlastně to u té hry bylo docela naopak, že jsem ty postavy, že jsem ty dabery dal takový jako docela zvláštní postavy, že třeba Hugo Tox tam dabuje jako pana Hloubeně, což je takový konspirátor s aluminiovou čepicí na hlavě.
2: Okay.
1: Takže to je trošku jako něco, co on by jako v rávu, si myslím, jako je mu to dost vzdálený. A Klempíř tam dobuje Homelessa bez ruky, bez nohy, který ho přejel peloton kol při závodech.
2: OK, možná. Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
1: Jo, to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Jo, ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
2: Jasně, teď bys ho najal podle toho, jak vystupuje?
1: Hele, asi bych ho teďka nenajal.
2: Okay.
1: Ale jako ne, určitě nechtěl jsem třeba pak nějak jako to ho cancelovat, že bych ho z té hry jako mazal zpět, to je příští jako hloupý.
2: Asi by to bylo i zbytečný. V té hře mluvíš i ty ne, nějakou z postav?
1: Mluvím.
2: Tak co je to za postavu a řekni nám od ní něco. A proč jsi ji vybral?
1: Dokonce asi tři nebo čtyři postavy tam dabu. Starou bábu, Novákovou.
2: Ukaž pak... starou bábu.
1: Nedám to teďka zpatra.
2: Dobře, nevadí.
1: Pak dítě tam dabuju, Honzíka, a pak ještě starýho Váňu, takovýho jako tátu. Ale myslím, že to docela...
2: Bába, dědek a prostě ještě malej Honzík, taky trošku polarity, dobře. Řekni mi, jak se do té hry promítá vlastně tvůj život, tvoje hodnoty, tvoje představa o světě, nebo jestli to je úplně nějak celý jako mimo?
1: Promítá se tam můj svět jako z toho Rumburka, ve kterém jsem vyrůstal, kde vlastně takovýhle postavě dost jako i byly v realitě, na který tam člověk narážel a jsou tam doteď, teda teďka to ještě teda jako docela...
2: Pozná se v tom teda někdo?
1: Je to větší zážitek. Ne, to jsou taky archetypy, jako tě vyhazovat od herny, že prostě větej, ty Homelessové a takovýhle jako... No, ale hele, pro mě to je zábava, já prostě si to jako vymýšlím tak, aby to bavilo mě, abych se tím jako u toho zasmál, ale jako nechci tím nic dělit nebo nic vět.
2: Jak moc by ta hra byla jiná, kdybys měl neomezený rozpočet?
1: No, vlastně ta hra je dost taková, jakou jsem jí chtěl. Kdybych chtěl neomezený rozpočet, asi by tam bylo víc cutscén, bylo by tam víc animací. Ta byla by rychleji hotová.
2: Jasně, to už tady dneska zaznělo. U hodně her je důležitý soundtrack, tak jak to bylo tady s hudbou, nebo jak je to tady s hudbou?
1: Je tady důležitý taky. Já jsem vždycky do těch svých starých her jsem dával různý rapový beaty. Buď co jsem měl jako svoje z nějakých svých tracků, nebo takový, co se mi nehodili na rap, tak třeba se hodili do té hry. A tady tomu bylo stejně tak. Mám tam nějaký beaty od Schiza, který jsou dost jako fajn. Od Crudenze jsou tam asi 2-3 beaty. A mám tam 2 beaty od Čabíce, což je producent DoDoD. A vlastně do jednoho z nich jsem udělal i track, který pak zazní v závěrečných titulkách.
2: Tak bys nám ho tak poslat třeba.
1: To bych mohl. A zase to zprostý slovo zase. No, tak.
2: Jako hodně zprostý. Tak minimálně to propípnem třeba, alespoň
1: ale jo, pošlu ti to, je to celý dobrý track. Dělal tam Flux, na konci tam pak skrečuje z hlášek z té hry, že to docela to dobrý.
2: Chtěl jsem se tě zeptat dopředu, jaká hláška z té hry bude legendární, ale to asi blbost teďka říkat.
1: Je tam jedna, kdy vlastně ten hráč se musí vzrušit toho Brejovského, jako se kouká na pornu, musí vybrat jako správnou kombinaci aktérů. Tak říká, a je, něco se mi děje v kalhotách. Že to povede. To si myslím, že si budou lidi říkat.
2: A to by mohlo zlidovět, teda, protože to je vlastně ještě i docela takový jako hezký a slušný a laskavý téměř. Dobře. Dá se k té hře vracet, nebo si ji zahraješ jednou a dost?
1: Dá. Minimálně je tam ten druhý konec speciální, na který hráč dostane vlastně nápovědu, když tu hru dokončí, tak na konci, když projedou titulky, tak je tam vlastně taková jako nápověda, co by měl udělat, aby se tam dostal. Takže to určitě jako druhý průchod A pak pokud budou hráči chtít kompletovat ty trofeje, tak myslím, že pár průchodů si dají. Tam vlastně je taková speciální věc, která se jmenuje Galerie smrtí. Mm-hmm. A tam, když hráč umře nějakým způsobem, nebo tu hru nějakým způsobem dohraje, tak se mu vlastně jako ukáže obrázek v té galerii, takže dá se jako kompletovat i ta galerie.
2: Mm-hmm. Kde se k té hře vlastně dostanu? A kdy?
1: Hra vychází 14.5. Bude na Steamu v digitální podobě, kde si ji můžou hráči koupit za 349 korun. A potom ji máme na ZNK Shopu ve fyzické edici v formě DVDčka, kde jsou ještě bonusy, jsou tam ty staré hry, jsou tam artworky a i tam ten soundtrack, který teda vyjde určitě i tak na Spotify nebo na digitálních distribucích.
2: Kupují si lidi ještě takhle na fyzických nosičích hry, nebo už je to pase?
1: Udělal jsem 500 kusů a především kvůli tomu, že to byly, asi 100 z nich bylo odměny na ten Hidit, který byly 8 let zpátky, kdy ještě ty DVDčka byly podle mě aktuálnější. A říkal jsem si, že to budu stěží se zbavovat těch 500 kusů a už jsou pryč.
2: Hustý.
1: Takže teďka dodělám dalších 500. Překvapivě si to lidi kupujou. Myslím si, že spousta z nich to má jako prostě do poličky, jako sběratelský předmět a zároveň je k tomu i kód na ten Steam, takže když to člověk koupí, tak se to pak může stáhnout i na tom Steamu.
2: Okay. Jako sběratelskou hodnotu pro někoho, kdo hraje hry, věřím tomu, že to bude mít jako velkou. Někdy se stane, že člověku změní život písnička, někdy to, že si prostě přečte knížku, může změnit člověku život hra? Nějaký posunutí nějakého mindsetu třeba.
1: Já myslím, že spousta mladých kluků se bude chtít dát na dráhu exekutora potom, až to zjistí, že to je velká zábava.
2: Dobře. Co si prací na téhle hře nebo na té sérii her ty sám odškrtáváš?
1: No, odškrtávám si obrovskou jako dluh těm hráčům, který si to podpořil na tom Hit-Hitu a vlastně těch 8 let se mě na to ptali neustále, když jsem vydal nějakou novou věc, kdy bude hra. A já jsem jim neměl co říct, protože jsem čekal na někoho jiného, až prostě něco udělá, co mi slíbil. Takže tohle to mám to z krku teďka, je to hotový. Už jsem si říkal, že nikdy hry dělat nebudu, ale že to bylo jako opravdu frustrující v nějakých chvílích. Mm-hmm. Ale jak ta hra teďka, jak jsme ji finišovali, tak to zase ve mně zažehlo,
2: že možná
1: lásku, který chci.
2: Že možná devítka není poslední.
1: Možná není poslední, uvidíme, jak to bude mít teďka přijít u těch hráčů, jestli to budou milovat a prostě měl bych na to třeba tu stejnou partu, ze kterou jsem to teďka finišoval, tak možná jo.
2: Takže dalších 8 let.
1: To už snad ne, ale, okay. No, ale ještě pro mě, jako zároveň, asi je pro mě teď přednější dělat film, jo, takže by to bylo třeba film, hra, nevím, no.
2: Ty jsi řekl zajímavou věc, že teda před 25 lety vznikla první ta hra. Jak se mění reakce fanoušků na ty hry a co si myslíš, jak ji přijmou?
1: No, já myslím, že ji přijmou dobře, protože já jsem to dával i testovat vlastně nějakým těm fakt jako starým fanouškům těch her a z toho byli nadšený a říkali, že to je absolutně, to uspokojí vlastně ty lidi, kteří hráli ty staré hry.
2: Bude někdy film podle tebe? Já myslím, že si to tady tak jako nakousnul, že ten požadavek tam byl. Já když jsem koukal na nějaký teaser, tak jsem si říkal, že by tomu film taky slušel, kromě toho komiksu. Tak.
1: Film podle téhle hry? Nevím, ještě jsem nad tím nepřemýšlel, ale myslím, že ten jako...
2: Takže když jsem mluvil na začátku rozhovoru dneska o animáku, tak jsi myslel obecně animák nějaký úplně jiného typu.
1: Ne, myslím, jako že někdo navrhoval, že by podle toho mohl být animák podle té hry, což by jako nějaký epizody Brehovského, to myslím, že by určitě mohlo být, ale říkám, musel bych se asi naklonovat, jo, abych to všechno mohl realizovat.
2: Co si z toho všeho teďka bereš ty, když to máš celý za sebou?
1: No, já mám radost, tak já to si beru, že jsem teďka šťastný, těší mě to, že je to hotový a těším se, až to lidi zahrajou. Mm-hmm.
2: Před chvilkou jsi říkal, že máš plánu točit film, tak jaký film je před tebou?
1: Mám napsaný nový scénář a bohužel nemůžu zatím prozrazovat víc, ale budem natáčet asi až po novém roce, takže teďka to budeme nějaký stát a jako ještě dokončuju další věci, mám o tou desku s Hadesem, která bude taky...
2: No tak to je taky dobrá zpráva.
1: Taky dobrá zpráva.
2: A ta bude venku kdy?
1: ta si myslím, že bude venku koncem června. Už to vlastně to budu dost brzo budu oznamovat.
2: Tak to je docela velký, ne? 14. května hra, no. Na konci června prostě deska.
1: To tak.
2: Příprava na film, natáčení příští rok. Máš to hodně, máš to hodně.
1: To hodně.
2: Tak jsme na závěr dnešního povídání, tak pár otázek. Tak Donald Trump si tě pozve do Bílého domu. Tak mě zajímalo, co by podle tebe s tebou chtěl řešit.
1: To už jsi mě ptal minule, ani minule. I minule jsem byl bezraný. Ale myslím si, že vzhledem tomu, že teďka vychází ta hra, tak třeba bych chtěl angažovat.
2: Takže tam není moje postavička. OK, dobře. Tak je rok 2222. Studenti historii se probírají prostě tvůrcema her a filmu a tak dál. Co bys chtěl, aby tam o tobě bylo napsané?
1: No, svobodný nezávislý tvůrce.
2: To věřím, že tam asi bude. Tak ti moc děkuju za návštěvu. Držím palce celý hře. Budu se těšit na komiks, budu se těšit na film a budu se těšit na film a budu se těšit na desku a pak se tady můžeme zase potkat znova.
1: Děkuju, těš se a těšte se posluchači.
2: 14. května vychází nová hra. Martin Paul, a.k.a. Řezník, hostem aktuálního dílu Spintolku. Děkuju, že posloucháte, díky za návštěvu. Od Majku se loučí Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spintalk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

Radio Spin.

Nějaká ženská, ne? No to je Jackis. Ježišmarja. Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nežijí na chodu. Oh shit!

0: Československý speciál.
1: Československý speciál.
0: Rádio Spin 962 FM. Be in.
2: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín. Každý den je voden mín.

0: československý speciál s hvězdičkou. Repování bez pípání.
1: Musel bych to utnout a nedělat nic. Mohl bych být na hovno neprorazit. Nedělat to s vírou, že budu dál žít. Život trochu líp, že budu mít víc.

jestli se to ví, ale mladý rajvík má srdce na tom pravým. Jak tobě neotočím záda, baby, jenom pure love, jak to máš ráda, baby. Chtěl bych ti koupit Maybach, ale to zatím nejde. Cítím ten ledovej dech, v brku hoří nechut

0: rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny, kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída, široká vinohrad.

0: from.
1: Československý speciál s Hvězdičkou. Nevybíbaný tracky československý scény na rádiu Spin.
2: Yeah. James Cole. Posloucháš halucinace z třetího patra.

jestli mi nerozumíš. Jestli mi nerozumíš. Jestli mi nerozumíš.

0: dodávka, benzinky, hotely, nemoci, hangovers a taky Spin.
1: Československá scéna, Radio Spin.
2: Čavo.

Hi. Reggae je můj zákon, moje pravidla a ústava. Nepřikláním se doleva, nepřikláním se doprava. Kávary reggae zvětší, univerzální pocit. Dobrá meditace ve dne, dobrá meditace v noci.

není pop, je si nepřijdeš projet, ale dál leju drink, tobě skočím projet. Vidíš auto, chtěla by se sprojet, radši se budeš dusit, slova nedáš do věd, posrbuješ zpověd, mrtko. Moje číslo 13, krev není voda, to bys měla vědět. Nechce lásku, ale za minutu na něm budeš sedět.

Yeah, všichni na mě ejo, slime, chcete se mnou hulit trávu, to už víme, tak mi nalij drink a něco vymyslíme, chceme ten level up z nuly na drchol, pořád potom sníme.

0: československý underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na rádiu.